Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.